0: Popičiš, a dobra nalada kniži tiždenca rano dupola nas v studiju Blanka Funcina, renča redaktorka, ma přelatku do vusovanja. Dobre ranje, Blanka.
1: Hej, dobro ranje. Štujš ma kanal MDR Serbia na Instagramje, abonovane tun je to čera, abo začera ošim hižo vidžav, socijalnih sičach sme so vas prašeli, štu svuša poprom k serbstvu. O tem so šako husto diskutuje. Rieč, nauški, drasta a začuče, to su nikotri kriterije, a to jsme chceli vaše měny nevědět šličby k tomu a další fakty z mými dženca ráno. Nimo toho zabírá se Simon Hiduška, hnudom se s insektami ve sábské hůčbě. A na děči čakají zase bagor, nakvána auta a měšava na tvarništu a co kopicu dalších informací a sově hůčby za vás vězo tež smějeme.
0: Sedam minčinou po pečích, čakuj se Blanka.

0: Bile knáš ještě, vonka příroda, dále bujíně kčeje a kak vyše mi ratačera praju medla, může meja tajka vosta číště, de příchodne štornáče dňo, zo nie přečopvo a zoso vomire tež dešťu jen hajč začarovšim te krupy, to by také prajene teka strožela, ale když tla trochu zimnišo a může so příroda dere vočastvič čím rejnšo. Ale vonka pak jenož nekčeje, ale tež zinčí a frinčí bruky insekte, vůlke mauke písane a kawate su popuču, se man heduška raz nekotre serbske spive k tomu předstají, když také letace stvorinčka sobu tematizuja.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Mieske bruky vonka švorča a letaja, a so tež do nekotreho škúli spieva zádo budú. A tam dále zinča, kajž napríklad vy sčejovací hudžbní vúrevance z leta 1965. Skomponovaný od Bernarda Krautza.

štyri minšiny do napušestřich je vonka svita, pomalu skadža svunčko, ale cíle mauky kusk so jenož pokaza, ale přes cíle džen, tak ja to vidžu, vostanje skýrie širo, věstča metrologo, jo tež temperatúre maximálne na 14 stopňu dženca zalizu. Dženca piatna teje meje, zimneje Sofie, potajkým gunc lodových muži, zimných muži, tež ze zimnej Sofiu dženca. No a potom poladáme, hač tla temperatúre za so stupa, ja když do příchodného týdženia ládáme pravdepodobne haj. No a ja sobotu za týdžen samo hýžo na 25-26 a 20 stopňu. Potekým búžiče voko mikne hýšče čas, kotriš je trochu kvodniši, tak zotiš příroda vočerstviaca môže potom startovať dále do hocich dňu. Cimínčine do napušestřiche du srbský rozvoz z budeského studia.

0: Peter Jean, Cicici, Napus, Hestrich, Jesdebkom.
1: Serbski Rosbus. Pojestre. Studio Blanka Funzela.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenu poroduje stácie Kamecu, je so sredu večer tamnišim dživadle votmiva. Na ňu přeprosuje stajme s druhým kamenským miešanostom Michael Preuss a Mike Farbiš, kýž zastupuje iniciatívu Přečivo zaureču. Miešanosta Preuss vítaše iniciatívu v okresných radžičelu, kýž pominaja zamovitosť v okresa Budešin a kýž cíža so s krajnem rádu údom víča zamzetkač. Niedoši miešanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajna rade zromadne s dalšimi okresnými radžičelemi prostu na vúriadne posedženie okresného semika stajč. Vesne v obsvetlenie radvorskej gmenie přetreba po zvyščenu energieho závoda viace miline hač by si gmena na základe svoje statistiky vuličiva. Tutun dotal nejasne problém bie téma na zajšvej gmenskej rádže radvorju. Klimový manager gmene Marcel Bellmann je predstaju analýzu, keľko energie so přetreba. Do chvíľu svedčí v 20 vesných dželách gmene 511 lampu. Z nich je hižo 40% na modernú techniku LED přestajených. Dalšie staršie lampy so dále krok po kroku na LED vumenia. Dokež so v Bukecachu nevopšierne tvári, nebe možno tam lieca meju stajč. Zopak nebe na vôž k vúpadnú přijotuje tej Bukečanská besada a kultúru spešovace tovarstvo zaso zromadne s dalšimi partnerami mieskej svedžin. Tutun vodmeje so cicte meje při vesnej hospodže, džiž vúhotuja skupina Srbska Rea a dujario vosade každéž Bukečanská drastová skupina program. Prvný raz podľa bude lieca väčšia skupina Holcu a Hulcu Bukečanskej základnej šule, kot si šižo pilne za svedžin zvučuja. Přizamkne so písané program na žurli vesnej hospode mez druhým se skupinu Srbska Rea klankodživadvom za dječi a fotovej vústajencu drastovej skupine. Srbska základná a Srbska vyššia šula Budešin vosvědčí ty lica svoje 80 vopstače. Pod hezvom naša šula čera, dženca a juce chcíža so šulaky a šulary na šelakých stáciách se staví znamy kubanišča zavírač. Za to tu kvílu mestrujem brošúrku a vústajencu přijotuja. Tohodla pýtaja bývších šulaku, šulariu a vúčariu, kýž sú niedy Srbsku šulu Budešine vopýtali, so bychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoveť muli. Nimo toho romadža fota. Tutun týdžen po vyskupina šulariu Srbskej vyššej šule Budešin našim studiu, so by natočiva vo tým krótke video. Mytovaná dokumentácia Wako má vúlu na puču je vodnetka darmotne internetče prístupná. Film pokazuje spečovanie prečivo v odbagruvaniu s Wako má za brunicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu tovarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdieli riečnik skupiny a autor filma René Schuster. Od premiéry loni mircu je so film predstaju po celej Nemskej na niečo 40 zaredovaniach a na viacerých vopsvetového a přírodového filmových festivalach. Hakle minene týdžen sú dokumentáciu na Braniborskom festivalu vopsvetového a přírodového filma vúznamenili. Je na 40 menšinský film je na strone Der Braunkohle im Weg.de přístupne. A to bych u

To bude konc tydzenia neštolus. Jedne mijeme tanie po druhým, čo je na hač v Nemcach, v Rožinče, v Krosčicach, abo tiež v Horkách, v Otrovie, Nové Viesce, v Oklecach, Nuknice, Šunove, Konecach, Dobrošicach, Zécach a Nevečicach. Na dokal si to pojedeče jako hosč, ale no haj, když bude veselo, ha daj bo zbožo za vedro přetraje, zorunje v tutem vokomiku, když potom poru vokovo mijo rejuja, zo so nedeščuje a zo zmija mužojo dosť, abo hulce v tutem pače dosť, spešne noze a jako prini potom při viašku. Čevič menšinou po napošestčeche.

Du menčini šepotom je civilki našist. Noje a serbske narodne draste, šo jednač evangelske abo katolske, so skofro beru, šako su suđe mejemetanja ve Serbach, džen sa pjatk v horkach na pušestčich, so započni a juce sobotu, ja bih to prede hižora skrutka naličiva, ve Nimcach, ve Ruženče, ve Krosčicach, tež v Votrovje, nove vjesce v Oklicach, Nuknice, Šunokonjece, Dobrošice, Zejce a Nebelči. Ja sa nadžijam, za nie sem ničo zabila, prošu, naprašujte so direktne na miestne, abo susoda, dy potom džeš to lus dže. Potom ste tež vítani konc týdženia od dženznejšieho piatka do nedele na dvoru ve svedžen ve koniecach dženca surie so stučkami 80 a 90 let na tovarstvovom dvorie ve koniecach proš se tam a zareje vám do reky DJ Frank Vesela. V Mužakovie jezdža hižo včerajšieho štvrtka do nedele historické lokomotíve miest z Bevivodu, Kromolu a Mužakovom, potajkým všice číkiš so za páru rozsúča a zahoria, sú tam dokovovokovo jara ľubie vítani. Až tuž chce si raz na poskač, kak honače spívaja ze susodžíc dvora snano na vúbežovaniu na ubičovanie kaponov, nedželové jasence, ste vítani. Přizevič môžete so respektívne vašoho honača, no, potom tam namiestne dreviace to so nehodí, ale hôžčo sú nedživajce toho vítani nedželové otrania 8. Vás budariec v jasence vítaja a na počesačich so spievanie honačo kaponov potom započne. Potajkým doječte si hač potom tam tiež vašo honača, susodžic honača spoznaječe, cibilky našiest, čo je všetko veľký húkatúk. A tiež veselo. Dobré ranie, všeje srbský rozvoz.

0: Sudarji Dič.
1: Sudarji Dči stanjeni mostikove džen, ja se mislu, zači najmenši išče bolešku ležale. Mšica rade na ranči postro sluhame.
2: Nakvadne auto?
3: A mešava?
2: Tvarja zromadnje?
4: Na našim tvarnišču.
3: Ach, ja sem tako rozbuđena.
5: Předrhaj hluboko, mešava. Aj, del bi mi so koncentrovač.
2: Keč bujtaj, nedom so ubeđovanje započnje. Bagaro. Ty si prejni na rydze.
5: Aj, aj, vúriu džíru.
3: Bakaro, bakaro.
5: Uf, to nie je lohko. Zemia je kytra tvrda.
2: Vúri džíru vúboko dosť. Ja pojedu po stôl. A Mišava, ty vieš?
3: Aj, ja viem. Mešam, mešam, mešam, mešam beton za fundament.
5: Dajkele vúbičovania na spíšnosť. Zuhatovi nezmeš. Došo je nejš spraskáš.
3: Nakvadne auto je nás přizivivo, zabychme to pokázali, kak derie romanče dživame.
5: Toto na to pokazač netrebame. Tak, jedna v opačišče. A hotové.
3: Či podle nás pak maja vúpšu dživu, bakoro?
5: Och, ty zasa. No moje dla jednu v opačišče.
3: Přijedže, nitko spíšne, doby môj nabok zaječ.
2: Tu je stop. Bagaro, sač jún dođire. A Mišava, ty přidaj beton.
3: Vrtla, sama viem. Prošu, Jara.
5: Bola tam nech stoupí, že ste. A nimo to, stoupe šive samsnem smírie v usmíria.
3: Ha, to bude put.
5: Put, dotaz sme pistovanie a moste tvarili. Put môže kúžde minibako tvariť.
2: Kúžde nadavky je vážne. Jeli dženca dobudeme, dostaneme tiež ve přichode vážne nadavky.
5: Oj, jeli nejsme to spraskali a skepsali, daj kalé honjenca.
2: Na tvarnišču dobíš tiež čas dodržeť. To nesmie dlieje, hač v učinene trač.
3: Ale dže vostanie da přitom veselo?
5: Za veselo nitko zatrubime. A snano sme šice dobili. Ladajte, šitke stoupi steja.
3: My sme dobrý tým.
4: My sme dobili.
6: Hej.

0: Na kuske słońce, so spyta przedryć, ale hać zmierzyńca mocno dość, bo proszę jasnie na nas świeczyć, na to się nie myślu. 4 minuty do naposiedmich.
1: Policja z G.
2: Czeroši džin muži odbeža po informáciách policie pomene mirne odladajú od nekotrých myleniach háre dla převážne žane vulke vúšparania z najmenša ničo, od čím šmili ju rozpraveť, tak policia. Knezbožu mes štyremi kolesovarimi dojnže sredu večer biskupicach, tam jeďe chúcio kolesovario na e-bajkach, im napšetčo jeduce kolesovar pak nebozdži, tak so dobiachu sa tam ni vúvinič a pšitým doso zrazichu a zraniču Zaujnova nezboža pak prostče čekne na 120 euro a policia patnetko přepytuje dla čeknenja z mestna nezboža. Tež ve počnici pytaja za zaujnovarjom nezboža vútoru večer, dokež by so tam nechtu z mestna nezboža zubil, policia pyta za vodžarjom dotal neznato auta, kiš je na šulske hase počnici mes večer 6 a na po 8 do parkovaca od VW-a, transportera zrazu a škodu 40 euro naparav, svetkojo su namoveni so netko přizevič.

0: Šis čočin cicečin na po sedmih Ralf Bumi Borsi dospiva.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenju poroduje stacije Kamencu, je so sredo večer tamnišim dživadle votmiva. Na nju přeprosuvoj staj mi s druhým kamenski vyši mjesčanosta Michael Preuss a Mike Farbeš, kiž zastupuje iniciativu Přečivo zaureču. Preuss vitaše iniciativu v okresnych radžičelu, kiž pominaja zamovitosť v okresa Budešin a kiž cedža so skrajnym rádu údom výčasom zetkač. Niedeši mieščanosta Kamenca Rulan Tanz chce pola krajnej rady zromadne s dalšími okresnými radžičelemi prostvu na vúriadne posedženie v okresnej semika stajč. Vesne v obsvetlenie radvorskej gmenie přetreba po zvesčeniu energiového závoda viac miliny, hač by si gmena na zakvadže svoje štatistiky vuličiva. Tutun dotal nejasne problém by téma na zašve gmenskej rade radvorju. Klimowy menedžer gmeny Marcel Bellmann je predstaju analýzu, keľko energie so přetreba. Tu kvílu svědčí ve 22 věsných džilách gmeny 591 lampů, z nich je hižo 43% na modernu techniku LED předstajených. Dokud so Bukecach u nevobšené tvári, neby možno tam leca mýu stajč. Zopak neby na už kvůpadnou přijotujete Bukečanská besada a kulturu spíšovace tvorstvo za so zromadně s dalšími partnerami mestský svědžen. Tutun vodmě so cítste mě při vesné hospodže, čiž vůhotuja skupina Sábska Ria a dujerjo vosade každéž Bukečanská drastuva skupina program. Prvý raz podľa budže leca väčša skupina holcov a holcov Bukečanskej základnej šule. Serbská základná a serbská vyššia šula Budešin vo svedčí tej leca svoje 80. vobstače. Pod hesvom naša šula čera dženca a juce chce, že so šuleky a šulerio na šelakých staciach se staví z nami kubanišča zabirač. Za to tu kvílu miestrujem brošúrku a vústajncu přihotuja. Tohodla pýtaja bývšich šulerjov a vúčerjov, kýž sú niedy serbskú šulu Budešine vopýtali, zo bychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoveť muli. Nimo toho romadža fóta. Tutun týždeň poby skupina šulerjov serbskej vyššej šule Budešin našim studiu, zo by natočiva vo tým krótke video. Mytovaná dokumentácia Wako má vúlu na púču je od netka dámotne internetče prístupná. Film pokazuje spečovanie prečivo odpakruvaniu s Wako má za brunicu jamu kočebu sever. Produkovalo je dokumentáciu tvorstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdžili riečnik skupine a autor filma René Schuster. Od premiéry Loni Mircu je so film predstavil po celej Nemsky na niečo 40 zaredovaniach a na viacerých filmových festivalách. Hakle minené týždeň sú dokumentáciu na Broniborském festivalu v obsvetového a přírodového filma vůznamenili. To bych o naše povestče, kotrež namakače na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca dretiš skýry bole pomročeno, dysa dys vunco raz polada na nás a so posmieje. Maximálna temperatúra takle voko 14-15 stopňu.
3: V systémie nímám ničo stejo, zo so nešto na púčach stáva. Dženca ráno zábych utiš púče kajš vumiečené najvážnejšia auta. Drie bych ju po púču menujce, te pekarske. Dobre ranie do dženc nišie, hop jatka.
1: Serbský rozvoz.
3: A jeli máte za nás ďalšie informácie, potom rátu bie na nás zazvojnče, abo přizevče so tiež přes čet. 4 po napu 7.

0: Ah, z wasa dzieli, z dzieli je to tešišo, vodsamo tešišo a narostvo. Oje to rane štom pomo roša, ale ma dobro drevo. Ale jo idete, šitko idete, jenoš tun te pôde nesu idete. Miasa od tých pôdov, te červone javotky, te nesu idete, ale hevako šitko idete, samo te semeško, ten vyku skýžot.
1: Když jsem já slyšela, a ponže do ruky je důbravé, že mi jsem představila, že je na lesné půjčování podle. To si jako nemyslí, no, když je to jako industriové místno, znamenče nejdeše industriové místno znáte. Ne, s tak ráným lesom já líčiva, nejsem správně pájené.
2: To by bylo jistě z čarouši reportáže půjčování koho okolo Vůlky je Dubrovy. Kompletné vůsobání namakáče na naší internetové straně, v naší app MDR Serbia a tež vězo jako podcast v ARD Sounds. Dobrání všeje serbský rozvoz. Bola dáme do účného světa Klaudia Spiva. Cimínčiny do cibilky na sedomu.

Sibylke Nasedom, Mie Metania. To je heslo cywy kunstydzenia dżęca w Hokach, chyżo na puszestrzych, co zapocznie, a potem zmieja tam też zabawny wieczor ze skupinu Brankaczki a przedczelio. Jutce! Wiesz, wiesz, to jest to wunca. My zapoczniemy w Niemcach, w Rożeńcze, w Kruszczycach. Tam na przykład też holarski zahucza. W Wotrowie maja mi metanie, potem poladam dale dele niedzielu, menujce. W Nowiewiesce, w Woklicach, w Nuknicy, w Szunowie koniecach, w Dobroszicach, w Zijicach, a też w Niebelczicach. Potajkim szucze co svědčí, mije, pádnu a vysče, zavisče, tež rád lubě podla. Potom poladáme tež ještě raz na dženzniši večer, pjat, kadžo nedžele, najprv raz v konicach tak a tak svědča, a to tam na dvorje, vosrič věský na tovarstvovým dvorje, a dženca můžete se zarejovat stučky 80. a 90. let, krejam zapiskavam DJ Frank Vesela. No a jutce a zajutřejším zmeja potom tež tužto zabere a zabave. V Mužakově jezdža hižo od čarovšeho a to ponže išča do nedžele historické lokomotivy. Potajky měs bivy vodu Kromolu a Mužakovom jsou pálnice popuču tam z čelubě popuču tež vítani. Můžete se nucinč a vod daloka kývat, šo je nekak vám je. Nech co vám spodobá. Dvě minčiny pod Sibylky na Sodomě skupina Kontakt.

Če sa čmiči do dosede miš, ja s to ukážam zos, če čerovši džen dere pšetrali. Bože spíče, džen muži na nojo mužojo bych upor. Poču, a z čeve tež trend, nové trend spoznali menujce, zoni sú mužojo jac tak jara ve kolesovarských skupinách popuču, ale skerie ze skorétami zapšahami a samotež ze skoniemi. Ze sapsky koroju pak nečívajce toho, vyše mužaca skupina popuču, kaj škojš do letne vulka sapska kohoj modro červená biva smahovaše so na koncu mužacije skupine ze snovoslic, ali oni mijahu vulke veselo, šako su čera popuču bili ve kulovski vosače. Če več menšino do sedmeh je.

0: Crescendo. Hudžba, krótko a svodko.
1: Som Aniduška, je nám nekotrosávské spievy predstajú, kýž vopspievaja lietace, prekasance, kýž vospienietko za sobienie vonka švoča. Mieský brúko lieč.

0: На повосемиш.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenju porodneje stacije Kamencu je so sredovečer tamnišim dživadle vodmiva. Na njo přeprosuje staj mi s drugim kamenski vyšemješčanosta Michael Preuss a Mike Fabiš, kiž zastupuje iniciativu Přečivo zaureču. Preuss vitaše iniciativu okresnych radžičelu, kiž pominaja zamovitost švokresa Budešin a kiž cedža so s krajnem radu udom vičasom zetkač. Niedoši vyšemješčanosta Kamenca Roland Danc chce pola krajno rade zromadne se s dalšimi okresnymi radžičelemi prostvu na vúriadne posedženje v okresnosti Mika Stajč. Vesne v obsvetlenie radvorske gmenje přetreba po zaujšt Po zvěšťenju energijového závoda viace miliny, hač by si gmena na základě svoje statistiky vůličiva. Tutun dotal nejasný problém by téma na zajšvě gmenské ráče Radvorju. Klimový manager gmeny Marcel Bellmann je představ analýzu, jako energie so přetřeba. Dukvilu svědčí ve 22 věsných dželách gmeny 591 lampů. Z nich je hižo 40% na modernu techniku LED přestajenych. Dokež so v Bukecach unie v obšerne tvári, nebe možno tam lieca miustajč. Zopak nebe na vošk v upadnu přijotuje tý Bukečanska besada a kulturu spichovace tuarstvo zaso zromadne s dalšimi partnerami mieský svedžin. Tutun vodmi je socic tými je přivesnej hospodže, čiž vuhotuja skupina Serbska RIA a dujarjo vosade kajž tež Bukečanska drastua skupina zromadne program. Prvný raz podľa bude lieca väčša skupina Holcu a Holcu Bukečanskej základnej šule. Serbska základná a Serbska vyššia šula Budešin vosvedčí tie lieca svoje 80. vopstače. Pod hesvom naša šula čera dženca a juce chcedža so šulaki a šulari na šalakých staciach se stavi znami kubanišča zabierač. Za to tu kvilu mes drujim brošurku a vustajencu přijotuja. A tohle pytaja bivših šulariu a vúčariu, kýž su niede serbsku šulu Budešine vopytali, zopichu so z nimi vo jich dopomnenkach rozmoječ moli. Nimo toho romadža fota. Tutun týdžen poby skupina šulariu serbske vyše šule Budešin v našim studiu zoby natočiva vo tem krótke video. Mytovaná dokumentácia Vako má vúlu na puču je od netka dámotne internetče přistupná. Film pokazuje spečovanie přečivo v odpakovaniu s Vako má za bronicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu tuarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdieli riečnik skupiny a autor filma René Schuster. Od premiéry loni miercu je so film predstajú pod celý nemský a to na niečo 40 zaredovaniach a na viacerých filmových festivalách. Hakle minené týdžen sú dokumentáciu na Braniborském festivalu vopsvetového a přírodového filma uzamenili. To bych u naše povestče, kotrež namakáče tiež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca polize živé slibro takhle na nekak 14-15 stopňov v našim koncu. Dys a dys, tiež svončko vúľadame kaj štukvilu, tuto so na nás zamienčajú do studia smie. Haj a te přichodne dny, to môžu rec, bude a bylo s každým dňom trochu čo bližšo.
3: Dobrú jezbu do džencnišeho rania na pučach so ničo nestáva.
1: Serbski rozvoz.
3: Což mluvám rec, zo tam milí skýč mní byč. 4 minčiny po napovosemiš.

To tak je z honačeka, polne rano ne spievaj, ale večo, do nekoto školi potom praje dobro rano, nekaj bi devo tuče ne bil. A zajímavé tež je, kak sú vose honačo kaponov bez susodstva, potom tež môžu to přirunovať, a praje ten levý honač spieva tak, ten prav honač spieva tak. No a ale hač tež potom popravdže na komando zaspievaj, to môžeče doživiť ve jasence, menujce tam zaso honačo bovaja na vosebitem vubiedžovaniu kaponu, a to nedželu. Najpřízevič vašo honača drevece nemôžeče, ale podľabič a poskač. Tam sú hosťo viezotiš za so ľubie vítani nedželu votrania vosemich, vás tam budarie cve jasince vítaja a na po džesačich so spievanie kaponu započne. Na nie je to tom přichodne abo prini připodniši spink, so tam potom kaponu tla spievaja. Vosem menšinu po napovosmich, to sem ti štipnaka, to klinči.

Po francuskich stučkach, bunže po serbsku dále, no samo so vienamieme taniach po serbskich vieskach. No totla je vulký rynk. Dženca piatk započneme najpred raz v Horkach, do navičo šestčich. Tam potom tiež miskaria so započne, abo tiež so přizamkne, čičace program, při vohňovej voborie a potom je zabavne večer ze skupinu Brankačky a Přečeljom. A jutciša sobota. Potom naraz jedeme do Niemcov, jedeme do Rožanta, jedeme do Kroščic. Nohaj a šuđe so tiež rijuje, tak tiež napšikvat ve Votrovie. Prošu poladajče do jednotlivých so tiež dla času to šitko nito naličič nemôžu. A tiež šuđe sú predstajenia dječacerie plánované. A nedželu mače potom dále vulky vubia meje metaniu. Napšikvat ve Nové Viesce. Napríklad v Voklicach, v Nuknici, Šunokoniecach, Dobrošicach, tiež v Zejicach, abo, kak by bolo, když si do Nebečic dojedete po takým. Šuđe so rijuje, šuđe so derie spíma a šuđe bude dosť dobré nalady. A nareje v Koniecach, tam na domizniskim dvorje, vam dženca tež hižo zapiska. DJ Frank Vesela ze serbskimi spivami na džiomne tež, ja by so přes tuto stučku veseliva, dež spivam Frank Vesela.

0: one.
1: Ve. Vida, vida most, a vunamakanki.
2: Grilvač a te, abo tamne pivko, haj po tajkých dňach kaj ščera, môže či nazajtra brúše kodžič a dysa dys so ty švecič k ščrevo puščič. To však je celé přírodne. Tola keľko punkov na džen je zcova normálne. No, to lekárky tak práve nevedža. Za to poprachovaše dotal mienujúce pravá metodika. Zo sú pacienča při tajkej témie celé správny a o sebe ty šunžin práve sobuliča, na to so medicinário spúšteč nemôža. A nekotre škúli Čichy Michal so však tiež usunie, bez toho zo to štúpitne. Tohodla sú sledžoky a sledžorio z USA loni mavý senzor Willy, kýž je snadne väčší hač 2 euróský pines a kýž hoďi so blízko zadka při spodných kolovách připineč. Tún potom šun ľuby džin vodžik míri, kotre ščrevách nastava a so s časom do sveta trubí. S Bluetoothom ščele senzor potom dáte na šmuratko. No a to však ničo nové nie je, zo nekocí kuždo piatkadla na šmuratko sútaja. Pri nich testách na univerzite sú pro banža smartové spodne kolovy dere přiuzali a meniachu zo vone šednym dňu lidma jeli zcova mila. A senzor same při tým pilnie a spúšťomne množstvo a intenzitu všech punkov, piatkov a perdov meriachu. Žno při pri nich testách pak sa pokaza, zodre fachovej literatúre menovaná přerezná ličba 10 do 20 punkov na džin netrechí. Tak zličichu při tešče přerezné jace hač 20 perdov na strohu osobu. A tež varianca množstva a silnosti by chytro vůlka. Aktivita črevo sodže individuálne jara rozeznava. Bez živa, šako so tiež dokladná zestava mikrobioma v črevách od človeka k človeke rozeznava. Tohodla převedu od spočatka leta studiu po celých USA s dobrovoľnými nošariami tutých senzorov. Přitom maso žaden žort, čovječi atlas perdženia zestaječ, z ním ma so lepe zrozumič, kak strova črevová aktivita svojej cve širokosti upada. A dy mieva dirigentka lekárka snač dolaraz při zadkovej sinfonii zapšimnič.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
3: Zadková sinfonia tak dlho, kaž to dokolo hodín, čo sač do 8, to bol nepšie srbský rozvoj.

0: Jednač Mičinov po 8.
1: Polícia z G.
2: Čaroši džin muži odbeža po informáciách polície pomierne mirne odladajú od niekotrých mylenia chára a alkohola dla žane vulkovú šparania ničo vočím šmiliju rozpravieč praj polícia. Knez Božu mi s 4 kolesovarimi dojnže sredovečo biskupicach, tam jedžechu cio kolesovario na ibajkach, jim napšečo jedúc kolesovar pak nebozži, tak so dobiachu so tam ni vúvinič a pšetem doso zrazichu a tež zranichu zavinovanie z Boža pak prošče čekne. Nasta škoda 200 euro a policia patnetko přepetuja dla čeknenia z miest na nezbožadla. A tež ve Bočnici pýtaja za zavinovarjom nezboža v útoru večer, dokež by sa tam nechto z miestna nezboža zúbil. Polícia pýta za vodžarjom dotal neznatého auta, kež je na šulskej hase Bočnici, mies 18 a 19 hodin cici do parkovacieho VW transportera zrazu a škodu 4000 euro naparal, svedkojo sú namoveni so Pšizevič. A vojerecach sú zastojnice sredu krutko do polnoci 60-letného e-bike-kolesovária zadžaželi, dokež nevesče jedžeše, při testče zvesčichu nimale 3 promille alkohola krej.

0: Pimečenje po biedlik na tevič. Ja, v tutem tečenju smo hižo v tem razpravili za zabere mesto Kočebus načelne mestno v hospodarskim renkingu, a to po celi Nemski, a to išče nekotra aktualne fakte, ki što počmonu Blanka Bošujara.
1: A z miljardovim spešovanjem maso Vužica na važne šledžarske stenišče v utvari 41,8 miliardo euro bude Zvjersko ministerstvo za sledženje do Vužice tekat 101,2 miliardy hačto leta 2018 za novu medicínsku univerzitu v Užica v Kočebusu. Přichodnym zemským semestre má tu prýný studijný smier medicíny startovač a zbytk penis dže do tak menovaného sledženského parka na severozapadže Kočebusa. Tam maja so technicy usmerene předuzača, start-up a sledženský institut zasedlič a na tute vášne mate so sledženje a inovatívne projekty spichovač a nové perspektíve za ľudí v našim regióne vutvorič.
0: A tole rekne zjasku a ministerka za sledženje Doroty Bär, CDU, v Kočebusu, ľadajú na struktúrnu zmenu zromadne s braniborským ministerským prezidentom Dietmarom Vojtku a ministerku za vedomosť Maniu Šüle je vona Braniborskú technickú univerzitu Kočebus z Vekomoru vopetáva.

0: Na południe czyś. Na smier do południa jedziemy.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenu porodovej stácie Kamencu je so sredu večer tamnejším dživadle vodmiva. Na ňu přeprosujú staj mezdrujím kamenský vyšší miešťanosta Michael Preuss a Mike Fábiš, kýž zastupuje iniciatívu Přečivo zaureču. Preuss vítaše iniciatívu v okresne Radžičelu, kýž napomínaja na zamovitosť v okresa Budešin a kýž chcieža so s krajným rádu údom výčasom zetkač. Niedyši vyšší miešťanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajného rády zhromadne s dalšími okresnými radžičelemi prostvu na vúriadne posiedženie v okresno Semika stajč. Vesne v obsvetlenie Radvorskej gmenie přetreba po zvěsčeniu energijového závoda viace miliny, hač by si gmena na základe svoje statistiky vuličiva. Tuto dotal nejasne problém by téma na zajšvej gmenskej ráže v Radvorju. Klimový manager gmene Marcel Bellmann je predstaju analýzu, keľko energie so přetreba. Tu kvílu svědčí v 23 vesných džilách gmene 590 lampů, z nich je hižo 40% na modernu techniku LED přestajených. Dokež so bukeca chuně v občiny tváří, neby možno tam lica mi ustajč. Zopak neby na vošk vůpadnou přihotuje ty bukečanská beseda a kulturu spěchovace toarstvo zase zromadně s dalšími partnerami městský svědžin. Tutun vodmi je so cítste mě při vesný hospodže, kdež vůhotuje skupina Serbská ria a dojarjo v osade, kdež bukečanská drastová skupina zromadný program. Prvný raz podľa bude lieca väčša skupina holcu a holcu Bukečanskej základnej šule. Serbská základná a Serbská vyšša šula Budešin vo svedčite lieca svoje 80. vopstače. Pod heslom Naša šula čera dženca a júce chcieža so šulaky a šulario na šelakých stáciách se staviznami kúvanišča zabierač. Za to tu kvílu mezdrujím brošúrku a ústajincu přihotuja. Tohle pýtaja bývších šulario a vúčerov, kýž sú niede serbskú šulu Budešine vopýtali, so bychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoveč muli. Nimo toho romadža fota. Tuto týdžen pobyl skupina šulerů Serbské vyšší šule Budešin našim studiu, zoby natočila o tom krutké video. Mytovaná dokumentácia Wakoma Vulu na Puču je vodnětka dámotně v internetu přístupná. Film pokazuje spěčovanie přečivo odpakruvaniu s Wakoma za brunicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu tovarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdieli riečnik skupiny a autor filma René Schuster. Od premiéry loni v Mircu je so film predstavil po celej Nemsku na niečo 40 zaredovaniach a na viacerých filmových festivalách. Hakle minene týdžen sú dokumentáciu na Braniborskom festivalu v obsvetového a přírodového filma uznamenili. To bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca znova teki minjate džen. Vele, abo tojšto mročelo na nebju visa, stoch moli so tež nekotre kapki dešča puščič. Maksimalna temperatura dženca takle 14-15 stopňov.
3: Dobrý jezbu do dženskýšeho dopoudňa, niče so ničo vůlce nestáva, štož mô hačič.
1: Serbský rozvoz.

0: Kmičku Šiche, jo, Erdovavo, Kuo-Okovo serskega sejma. Víče pak zmakaju se cvonki serskega parlamenta zase raz, a to ve Verecach. Diana Šejcova, VVC.
1: Novovolbe woni ve mercu a druga legislatura nesu pšinjasli široke pšipoznaše parlamenta ve ludu. Po konstituirovanju ve aprilu pak su se musali vjele tych novouzvolonych cvonku sejma nepeve zaživaš do togo, co su jih předradniki ve prednej legislaturje južo naživali, su se rozdzielili do uberku a su musali postajiš do kotarego smira dejživo sejma ve drugi die Legislaturie hüsch, Jomie Gronil Hagen Domaschka wird Zema. Scho Cessno Amtski mimo Podpiere Jadnastwa. Skjažbu vo financirovanju takego biroa přešivo zavošpje za saski lud, joga spichovenske toaristvo Sema smy loni vel nazumje zegrau. Ninto pak kšeje semikarje s novým elánom na připoznašu sejma živaš. Ale také obšimišové témy stoje na dňovnym poriže. Užívanie serských písmikov při online přepokazaniu pieniez kšeje víče diskutirovaš.
0: Víče na pojadnáščech zmaka se serský sejm už to zjavno pesejženie ve Vericach v tamnem muzeu Konrada Zusego gošči sú rád vítané.

0: Vice niebedeli przepast majske udaše televiznego magazina Vužica v RBB, ten raz zachopio su jużo 5 minuto do jednogo, potakem jesne ako hoace. Jas Skjarbošč stoj ten raz ve srežišču, jo to bo raz serska jas, a mja za drugim to zgönio moderator Kristjan Matej při gažbě jubilejnego svíženja.
1: Jas, jo se naspomnila dokumentariski před 800 letami. Tož se sviši o celé leto a přimňo Jozefi Redelova vč Svěžinského komitea. Dobrý žen.
2: Dobrý žen.
1: To serski jo se o stoliša dvojko petvecovalo. Kak serski jo skjabost šižinca?
2: To jo dobré přašanje.
0: Na vete grono myžašo narske bůž a teke na dalšne rozgrono s vesnym kronistom Dietmarom Schulze.
3: Der kennt sich nämlich bestens mit der 800-jährigen Geschichte von Schaubus aus. Sie haben ja auch mit Unterstützung vieler ein Festbuch herausgegeben und hier in der schönen Kirche in Schaubus eine Ausstellung gestaltet. Und ich habe was entdeckt. Auch hier spielt die Sprache eine Rolle, Herr Schulze.
4: Ja, wir wollten die wendische Sprache auf jeden Fall berücksichtigen. Und hier ist also eine Video-Audio-Installation. Ja. Die also die wendische Sprache dem Besucher näher bringen soll.
0: Historiker Peč Šurman v rozgronje rozkladujo, kak stare su svojanske stavizne.
5: Serbe, aber te přehradniki vůže cáne su ho bytlili už přísam 500 let, bejna Lidzba. A veni su fakticky ho nic jano urbanizirovali, tož tu krajinu, dokolaž te Němce, aber druge rode su přecbili za věste cás. Všechno jo, bylo zarostčené a veni su to urbanizirovali, su si fakticky natvarili, ale také, naja, máve setlišča, vokovo jich grožišo. My víme, Vužicáne su přísam stožaša grožišo natvarili.
0: Jano se staví s nami si, pak nismy kšili se zabiraš svě, až jsme také z kameru pedla byli, ako su serske kore prezentirovali serski oratorium na lječo v Dolnej Vužice.
6: Hešebus, statne živadlo. 120 spivarkov a spivarjo Bužožinsa Jacor stojaš ou na javišču s velikim orkestrom. Sledni raz jo se nalečo predstavilo pred 12 letami. Nalečo, naleše, jo Karl August Kocor skomponiroval v 1860. Venjo bil vejsni ceptar a kantor, žeden ukubljani komponist, jo pak stveril predne svetne oratorije Serbo.
7: To je už jeden veliký veselý moment, až taky veliký kor, wo v Hošebusu ustupijo, toga su lajske kore z Gornje Vužice a Serski ljudov ansambl, a teke z Dolnje Vužice, ten jeden kor Vužica.
6: Šikne su tak daleko, pšigledarje, a teke tim uščevanjskega auta.

0: tardes.
1: Při zastojenstvach nebužošo žinca nikogo dojšpíš, v městče a pla okresa sprivjanisa majú mostčíkovi žien. A gaž tam nicht nejo gronito, vy mašo cas, až im vece trebašo ninto pokazky za ulete a zaredovania. Hojo moj ubjak. V parku v Rogincu vytvorujú žinca miastem 14. zagrodové festival. Ubežovania koho okovo kvetko a rostlinu. Workshopy, ustajence a wiele kvíženju a nakupovanju. Gaž cošo ze stilom do přichodneje zagrodoveje sezonge rozkledujšo se tenkoins tyženja v Rogincu. Nowe jo letosa svižin klieba v ramiku zagrodovego festivala. Wošajnske pjakarje a konditore pokazuju cebekoins tyženja v Rogincu svoj kumšt. Dnjone ticket za dorosčonych płaši 9 euro, za cebe koins tyženja 18 euro. Žiši až do 14 let přidu dermonuč. V Brezovce, v Srežnej Vúžice užívajú liče žien žinca za gaming. Serský Mario Kart turnier stoj v tamnym možinském klubie na programie. Ninto vet na po 12 južo. Za modostnych miazy žasuš a živiš na strzelietami. Na dvěma Nintendo Switch konzuloma ubižujošo se tam miazy sobu. Sobotu a neželu vjasele se přijašele starije vesneje techniki a vesebnje tych trekajo přes váš zajm. Na 12. zmakanje trekajo jo vam kazane. Vet sega živišich startujo vice program s přepokazanim historiskeje techniki. Vet sega vesemich vjaco su reje s DJom. Nežela startujo sega jadnastčich se zajčnym pivkom a dujaskiju muziku. Z gwaszkom piwa w roce redne stare trekar je obdziwowasz. Ten koins tyżynia we prijawozu. Zajczne piłko to jest nasz motto tego końca tyżynia. Wydeśnie, w tamnym przyrodowiednym centrum je przy kafeju Niliska. Tam z czonniżelu przeprzosłony na takie zajczne piłko. Przy gośbie miazy narodnego dnia muzeju. Wet sega žasešich startuju s vježením přes Bošonovu ústajencu a potom viedu vás přes cevu vjaz. 14 Bošonovych poriku mievajú tam letosa vedešnje. V Barsču vytvorio novo ugotovane muzej za textilne a industriove stavizne svoje vrota za dvorove svežin. Ktoš ešte neho vyže novu ústajencu, neželú vec sega jadnastčich mašo mežnosť. V Chošebosu vytvorio k miaze narodnemu dňu muzeju miaze drugim Bramborský krajný muzej za moderne umierstvo Dieselkraftwerk. Při šakorakých workshopach mežošo se tam uprobirovaš miaze drugim pla Zorbmaxing. Ugledanje se serskimi barvami a accessoires upešniš. Kolektiv Vakuum a Tamko Hegla vam při tom pomagajo. Tek in Neželu vytvorjone jo serski muzej v mjestče. Dermotne zastup a dvefachove veženi vas vrcakuju tam. Zegat viju mežošo trajnu ustajencu muzeja pod veženim předsedáky Spichovanskego tuaristva muzeja Madlina Norbergova uskoniš. Na postyrich pön vežo Sabina Sigova přes serske miestna v Chošebuskem starém mestče a vytgronio na pšašanje kak serski jo Chošebus. Uklincaš mežo nežela v Obenkinje v mestče. Tam pokazajú při gošbie jubilea DEFA za vožby program krotkofilmu z Vúžice. Krajina Vúžice v DEFA-filmie jo titel viacora. Ve programie budú šakorake filmy ved živa v gornistvie a natvarjenia milinánie v cárnej plumpie a ved vošajnskeje natúry. Sega 60 viacora žolos. Viele viacela potakem při šich vašich předezešach žicem.
2: A grajo přijošom vjedro sobu.
3: Vjedro.
2: Temperatury stupajú žinca maximálne až do 16 grado, tero nosči viče, ale neželú južo lepej ugleda, tam mogu až do 17 grado stupaš. Slunco se teke pokazujo, z väčšieho pak v pamberocone a myža se teke padaš. Aprilske vjedro ve maju by mogali groniš.

0: Takie nieżelu upłaszio se nasz serski program zaszaltowasz, przygoż wiemiaze Narodnego Dnia Muzeuma, nieżelu co my wam nasze serskie muzea a domu niskie szpy doporucysz za ulet a uzgeniowanie. Dokradnie jesmy zase raz Janszojcach duce a oglidamy do tamnego serskonimskiego domu niskiego muzea. Muzejo se vytvorio živiš na šťastu 6 a živiš 20, potakem majo leto sa či žaste jubilej.
1: Ho vižeš cerkvinske drastve, veni sú typisky vícete kšamne, nekotare lape, ho jadna špeciálna lapa. Ho vižeš nekotare palicky, naušovane, to je neco vesotnego.
0: Ulicuja Silva Ölatova z Janšojc. Narodne drastve zabierajú nás tak v drugim přínosku. Vesebnú ústajencu Baliňu dávame vám do rade.
2: Für mich ist das spannende zu merken, wie sehr sich Themen, Lebensthemen in die Kleidung quasi einschreiben. Und die Ausstellung heißt nicht ohne Grund schwerer Stoff, denn es geht nicht nur um das Gewicht von Stoffen, das man am Körper trägt, sondern es geht auch um die Schwere im Leben ganz vieler dieser Frauen.
0: Böže słowo, žišice pestro a muzikalisko-literarne uščovanie s textami miaze drugim Vetemetanoa Kanechonskego alebo Willema Bera udosponiu náš program. Moderatorka Diana Šejcová vieža vás peníželu přes uščovanie.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojo, váš Žižík Sebastou.
1: Českého programa.
2: Naša Miluška, co vám žince něco ulicováš, což má s lubostčů cynýš, vena jo prýdny raz zalubovaná do gelca a nynto jsme ale narské.
3: Kto to jo?
4: Ja, Gornis.
3: Co godla se šít ten spodoba?
4: Na, wenn jo tak der je ves Borsche, wenn me žod mal sněženuš a ganz der je přes małe kartonje skokáš.
3: A kak von ugleda, můžeš to raz opisaš?
4: Veliký má brune, abo zárne kotgewese.
3: Kaš, wenn se šít spodoba? Kak luže pen k tomu gronje, ty se co?
4: Zalubovaná.
3: A kak to jo přišlo k tomu?
4: Na jo, já jsem tam stojala a pen jo ven přišel a pen jsem já jogo naraz ganz mocně lubovala a jako jsem pen zase venšla, pen jsem vapila jogo. Ale wenn ja tak malz nie był, ja nie so mogła, schickne su mir pan pomagali, myśmy jedna cewa grupa byli, kęcu tam slezen jogo ganiali. Kasia jogo mam penia, pizku koszlują.
3: A co wyn k tomu koni?
4: Na jo. Mogi raz mena pičku, mogi raz přízo sobu.
3: A jo, vin tak zalubované do tebe?
4: Mm-mm.
3: A co godla nic?
4: Ja teke nevím.
3: A jo, vin to groniu, aber co godla sebe to myslíš?
4: Na vin, přeci tak máš nieganja přec a... Ale gaš men se zruva přeci nent nama kam do kula štruge mi přeci přeražiju.
3: Žovin, jo, aber co?
4: Jo.
3: A po takém šukne věže, až ty se zalubované, aber jo, to něco pětajmne.
4: Ne, jo, sam jo, ty to eigentlich pětajmne byš, ale gaš je to nento ho ulicu, jo, pen, nejo, jo, věci pětajmne.
3: Jo, to nento zlí?
4: Ne.
3: Ale já den žen se ty tak tužna byla, dla toho gelca nic.
4: Já jsem hivesko mamela.
3: Co jo, vin cynio?
4: Ne, jo, vin jo, pičku měnau. A pen jsem já tam sežela a jsem ho měla rabky v oblicu a pen jsem gledala, jako jo v noci tak sportoval flašku gory a dovoj a tak grejoval.
3: A zun, vyn jo to vížel, až se to plakala, abo co?
4: Jo vížel a net jo vyn vížel, až mám já líbeskoma.
3: Jo vyn něco cynil pen? Si troštoval?
4: Ne, ven ja dále sportoval.
3: A grojn raz. Je to prýdne raz, ako si zalubovaná, abo?
4: To je prýdne raz byl, jo.
3: Kak ty mákuješ, až si ty zalubovaná?
4: Tak neviem.
3: Na, kak si cuješ, dere při tom, abo nic tak dere?
4: Ja, i dere.
3: Myžeš ty raz nám přerážiš ve kutere redoní, ven jo? Ve tvej redoní?
4: Nie, ven jo, ve drugi by.
3: Kak dvojko si ty už zalubovaná?
4: Na jo, předsora jsem vědovala.
3: Za co ga trebáme takého lubego gelca abo pezži jednogo člověka abo muža?
4: Až mrežeme svajš posvěšiš. A už či dokoláš hovac má to gele kenč ja pen dostanem jano jednu mámu a papu nic.
3: Což ga te gele dostaš?
4: Jo, dokoláš te su přeci tak svodke a to je lubujem.
3: Za co trebáme ještě jednoho muža v našem živení?
4: Za peškanie.
3: Za peškanie?
4: Jo.
3: A si ty už opeškala nikogo raz jednoho gelca?
4: Hm.
3: A tvojogo?
4: Jo.
3: Jo, to něco pětajmne.
4: Nie. Takhle všechny jsou to vyžili.
3: Všechny jsou to vyžili?
4: Paula, Kristiane a Greta a Zara.
3: Co si běžícíš?
4: Jecu. Se s ním grajkáš a špos měš.
3: A nyní to nakonec můžeš raz to mě přeražíš, abo?
4: Jak?
3: A co godla nic?
4: Ja, nie wiem.
3: Du słuchałeś na Saskę Radio, albo co?
4: Mys im jo.
3: Ach so, aber nie ty to wierzysz, albo co?
4: Mm-mm.
2: Se wie, aż nie trzeba na Miluszka przerażisz, do którego goce jo se zalubowała, a wy tak nie trzeba, że nikomu przerażisz, kaszczo wyraz we samskiej sytuacji. Życzę wszystkim zalubowanym, mniejszym a większym, jasowy, kęstyżenia.

0: Vice nebedeli przepasć majske udaše telewiznego magazina Vúžica v RBB, ten raz zachopio su jużo 5 minuto do jednogo po takim jesne ako hoce. Jas Skjarbošč stoj ten raz ve srežišču, jo to bo raz serska jas, a mja za drugim to zgönio moderator Christian Matej při gažbě jubilejnego svíženja.
1: Ja se naspomnila dokumentarisky před 800 letami. Tož se sviši o celé leto a přimňo Jozefi Redelova od Svěžinského komitea. Dobrý žen.
2: Dobrý žen.
1: To serský jo se u stoliša dvojko potvrcovalo. Jak serský jo skjavost šižinca?
2: To jo dobré přašanje.
0: Na vete grono myžašo narske bůž a teke na dalšne rozgrono s vesným kronistom Dietmarom Schulze.
3: Der kennt sich nämlich bestens mit der 800-jährigen Geschichte von Schaubus aus. Sie haben ja auch mit Unterstützung vieler ein Festbuch herausgegeben und hier in der schönen Kirche in Schaubus eine Ausstellung gestaltet. Und ich habe was entdeckt, auch hier spielt die Sprache eine Rolle, Herr Schulze.
4: Ja, wir wollten die wendische Sprache auf jeden Fall berücksichtigen. Und hier ist also eine Video-Audio-Installation, ja, die also die wendische Sprache dem Besucher näher bringen soll.
0: Historiker Peč Šurman v rozgronje rozkladujo, kak stare su svojanske staviznese.
5: Serbe, aber te přechadniki vůže cáne su ho bytlili južo přisam 500 let, bejna Lidzba, a veni su fakticky ho nic jano urbanizirovali, tož tu krajinu, dokolaž te Němce, aber druge rode su přecbili za věste cás, všechno jo, bylo zarostčené a veni su to urbanizirovali, su si fakticky natvarili, abo také, naja, máve setlišča, vokovo jich grožišo. My víme, vůži cáne su přísam stožaša grožišo natvarili.
0: Jano ze staví s nami si, pak nísme kšili se zabiraš, si vě, až sme teke z kameru pedla byli, ako su serske kore prezentirovali serski oratorium na liečo ve Dolnej Vúžice.
6: Hešebus, statne živadlo. 120 spivarkov a spivarjov Bužožinsa Jacor stojaš ou na javišču s velikým orkestrom. Sledný raz jo se nalečo predstavilo pred 12 letami. Nalečo, naleše, jo Korla August Kocor skomponiroval v 1806. Venio byl vejsný ceptar a kantor, žeden ukubovaný komponist. Jo pak stveril predne svietne oratorii Serbu.
7: To je už jeden velký veselý moment, až taky veliký kor, wo v Chošebu se ustupil, to jsou lajské kore z Görnej Vúžice a Serský ľudový ensemble a také z Dolnej Vúžice, ten jeden kor Vúžice.
6: Šikné jsou tak daleko, přiglidarie a také tým uščevaňského auta.

0: Servus. Při zastojnstvach nebužošo žinca nikogo dojšpíš, ve městče a pla okresa sprevjanisa maju mostčikove žien. A gaž tam nicht nejo gronito, vy mašo cas, až im vece treba šo ninto pokazki za ulete a zaredovanja. Hojo moj ubjak. Ve parku ve Rogincu vetverju žinca mjastem 14. zagrodove festival. Ubežovanja koło okovo kvetko a rostlinu. Workshopy, ustajence a wiele kwiżeniu a nakupowaniu. Gaż cośo ze stylom do przychodnej zagrodowej sezony rozkledujszo se ten końc tyżenia w Rogincu. Nowe joletosa swiżin klieba w ramiku zagrodowego festiwala. Włoszańskie piakarje a konditory pokazują cały końc tyżenia w Rogincu swój kumszt. Dnione ticket za dorosčonych płaši 9 euro, za cebe koinc tyženja 18 euro. Žiši až do 14 let přidu dermonuč. Ve Brezovce, ve Srežnej Vúžice uživajú liche žien žinca za gaming. Serski Mario Kart turnier stoj v tamnym možinskem klubie na programie. Ninto vet na po 12 južo. Za modosnych miaze žasiš a 19 letami. Na dvěma Nintendo Switch konzuloma ubižujošo se tam miaze sobu. Sobotu a neželu vjasele se přijašele starije vesneje techniki a vesebnje tych trekajo přes váš zajm. Na 12. zmakanje trekajo jo vam kazane. Vet sega živišich startujo viče program s přepokazanim historiskeje techniki. Vet sega vesemich vjaco su reje s DJom. Nežela startujo sega jadnastčich se zajčnym pivkom a dujaskiju muziku. Z gubaškom piva v roce redne stare trekar je obživovaš. Ten koinc tyženja ve prijavozu. Zajčne pivko, to je naš moto toga koinca tyženja. V dešnje, v tamnem přirodovednem centrum je při kafeju Niliska. Tam sčo neželu přepšosone na take zajčne pivko. Při gožbje mjaze narodnego dnja muzeju. Vet sega žasečich startuju s vježením přes Bošonovu ustajencu a potom vjedu vas přes cevu vjaz. Stunasčo Bošonovych poriku mjevaju tam letosa v dešnje. V Barsču vytvorio novo ugotovane muzee za textilne a industriove stavizne svoje vrota za dvorove svežin. Ktoš ešte neho vižo novo ustajencu, neželu vet sega jadnastčich mašo mežnosť. V Hošebosu vytvorio k mjaze narodnemu dňu muzeju mjaze drugim Bramborský krajny muzee za moderne umierstvo Dieselkraftwerk. Při šakorakých workshopách možošo se tam uprobirovaš, mjaze drugim pla Zorbmaxing. Ugledanje se serskimi barvami a accessoires upešniš. Kolektiv Vakuum a Tamko Hegla vam při tom pomagajo. Tek neželu vytvorjone jo serski muzej v mjestče. Dermotne zastup a dvefachove veženi vas vrcakuju tam. Zegat viju mežošo trajnu ustajencu muzeja pod vyženim předsedáky Spichovanského tuaristva muzeja Madlina Norbergova úskoniš. Na postyrych pön vežo Sabina Zikova přes serske miestna v Hošebuskem starém mestče a v tygronio na pšašanje kak serski jo Hošebus. Uklincaš mežo nežela v Obenkinje v mestče. Tam pokazajú při gožbje jubilea DEFA za vožby program krotkofilmu z Vúžice. Krajina Vúžice v DEFA-filmie jo titel viacora. Ve programie budú šakorake filmy ved živa v gornistvie a natvarjenia milinárnie v cárnej plumpie a ved bošajnskeje natúry. Sega šestčich viacora žolos. Viele viacela potakem při šich vašich předezešach žicem.
1: A grajo přijošom vjedro sobu.
2: Vjedro.
1: Temperatury stupaju žinca maksimalnje až do 16 grado, tero nosči viče, ale neželu južo lepe ugledat, mogu až do 17 grado stupaš. Sunco se teke pokazujo, zvečego pak ves pamberocone, a mežo se teke padaš, a prilske vjedro ve maju by mogali grajo.

Corajne žen Nana, jo tema našej muziki tyženja, a žincajšne spiu přižavet pelskeje formacije Lauče, je spiu vojenka, serski venka, jo spiu přeživo venje. Venjom varnujo Nan, ako lyriske ja, před nicenskiju mecu.

0: bronie floppy dice, pisana živadova kupka, ktaraž muzicirujo ve dolnosaskej reci. Pe 60 letach přestavky su zase sledk.
1: Finálny koncert bužo ve City Zálu na Dvorničovej droze Hršubuzu zigar 11 se zachopijo.

0: Deke nežilu upvašio se naš serski program zašalt vaš, přigažuje mjaze Narodnego dnia muzeuma, nežilu come vam naše serske muzeje a domuniske špe doporučiš za ulet a uzgenjovanje. Dokradne sme zase raz Janšojcach duce a ogledame do tamnego serskonimskega domuniskega muzeja. Muzei jo se vytvorio živiš na 106 a živiš 20, po takém majú leto sa či žaste jubilej.
1: Ho vježeš cerkvinské drastve, veni sú typicky vícete kšamne, nekotáre lape, ho jadna špeciálna lapa. Ho vježeš nekotále palicky, na ušovane, to je neco vesotnego.
0: Ulicuja Silva Ölatova z Janšojc. Narodne drastve zaberajú nás tak v drugom přínosku. Vesebnú ústajencu Balinju dávame vám dorade.
2: Für mich ist das Spannende zu merken, wie sehr sich Themen, Lebensthemen in die Kleidung quasi einschreiben. Und die Ausstellung heißt nicht ohne Grund schwerer Stoff, denn es geht nicht nur um das Gewicht von Stoffen, das man am Körper trägt, sondern es geht auch um die Schwere im Leben ganz vieler dieser Frauen.
0: Böže slovo, žišice pestro a muzikalisko-literárne uščovanie s textami mjaze drugim Vetemeta Nuaka Nechonskego alebo Vilema Bera udosponiu náš program. Moderátorka Diana Šejcová vieža vás penížilu přes uščovanie.